Soft, samý písně o lásce. Ještě předtím jsme tady měli Smashing Pumpkins, nějaké povinnosti, Beats a cover ze skladby Billie Jean, no a tohle je cover ze skladby z německé kapely, kterou jsme si taky tady dlouho nehráli. Deska ze Zucht by dneska mohla zaznít. A tohle je seskupení I'm a Rocket Ship na rádiu 1 v 8.43. A modří tápou a hnědí vědí.